0: stejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
1: Proti propuštění Dominika Feriho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy. Další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Rozhodnutí je pravomocné. Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě vyšší zájem Čechů. Hosty k nim má dovést zdražování letů. Turisté se také vracejí ke stanování jako k levné dovolené.
2: Kemp La Roca v Konstantinových Lázních má na červenec a srpen teď z poloviny plno. Sruby, mobilní domy a chaty jsou prakticky obsazené. Od loňska je fenoménem levné stanování. Nezdražovalo se, velký stan pro tři a více lidí, automobil a volný vstup do bazénu stojí stejně jako karavan 300 korun na noc. Šumavský Anín má hodně plné bungalovy i chaty. Ceny se drží. Žijí i v kempu Keramika u přehrady Hracholusky. Volno tu mají ještě v druhé polovině srpna. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: S převozem vzácného zvířete musela pomoci specializovaná firma. Do zoologické zahrady ve Francii zamířila kriticky ohrožená žirafa Rothschildova ze zoo v Olomouci. Rok a půl starého samce přepravila nizozemská firma v přívěsu s nízkou podlahou a nastavitelnou výškou stropu. Díky tomu mohlo nejvyšší suchozemské zvíře na světě během cesty pohodlně stát. Odchované žirafy, hlavně samci, se přesouvají do jiné zoo do 2 let věku. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení. Vytváří nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. Do druhého kola grandslamového Roland Garros postoupili další dva čeští hráči. Na kurtech uspěli tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. Na turnaji v Paříži naopak končí nasazená 12 Linda Nosková, Nikola Bartůňková a Linda Fruvirtová. Dnešek zůstane většinou slunečný, mraky se od severu prosadí hlavně přechodně, sprchnout nebo zabouřit může především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, jinde jen výjimečně. Většinou naměříme mezi 26 a 31 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Sněmovna jde naproti živnostníkům. Podařilo se jí přehlasovat veto Senátu a odvody živnostníků na sociální pojistné tak nejspíš zpětně klesnou na loňskou úroveň. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému, ale i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. K vládní koalici se při hlasování přidalo i 16 poslanců ODS. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. Předseda sněmovny Tomio Okamura zdůraznil, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné ušetří víc než 8 000 korun ročně. Někdo z Česka se dnes probouzí jako mimořádný šťastlivec. Večer totiž padla výhra v loterii, která je pro Česko rekordní. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Dosavadní rekord byl 11 let starý a nižší skoro o 0,5 miliardy. Mluvčí loterijní společnosti Allwyn pro agenturu ČTK upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá skoro 437 milionů korun. Lebka svaté Zdislavy se vrátí do hrobu. Zachráněný artefakt ale ještě předtím církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí. Lidé ho budou moci vidět při sobotní pouti. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že pak bude lebka pro jistotu pod drobnohledem.
2: Budeme sledovat její další kondici. Je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
1: Muž obviněný z krádeže lebky nesouhlasil s tím, že církev oddělila hlavu svaté Zdislavy od zbytku těla. Její zalití do betonu tak mělo posloužit jako protest proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Relikvii ukradl předminulé úterý. Letos bude východ Moravy bez velké úrody ovoce. Málo bude peckovin i jádrovin. Představy ovocnářů plní snad jen švestky.
3: Důvodu k radosti ovocnáři na Slovácku a na Hané moc nemají. Co na jabloních a na hrušních nezvládli dubnové mrazy, dokonalo sucho suchoucí. Místy chybí ovoce ze 100%. Méně než málo je letos také třešní. Nadějně naopak vypadá úroda švestek, špendlíků i mirabelek. Je to ovšem pouhý začátek. A tak jsou ovocnáři i v tomto směru velmi opatrní. Jan Čada, Radio Impuls, Slovácko.
1: Čeští hokejisté znají soupeře pro čtvrtfinále světového šampionátu ve Švýcarsku. V Curychu se ve čtvrtek postaví tváří v tvář Finsku. Na Čechy připadá odpolední čas duelu v 16:20. Rozpis zápasů zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze. V základní skupině tehdy vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů. Finové 18. V závěrečném duelu základní skupiny večer naši podlehli favorizované Kanadě 2-3. Výhru jí ale nedali bez boje. Po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka dokonce svěřenci trenéra Radima Rulíka vedli 2-0. Fotbalisté Ostravy se v prvním duelu baráže o první ligu ukázali v nejlepším světle. Doma Táborsko porazili hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes budou na obloze sluníčko i mraky, hlavně na východě Moravy a Slezska může sprchnout nebo zabouřit. Naměříme kolem 28 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 24, na jihu Moravy naopak až 33. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: V Česku teploty znovu ukázaly, co umí. Rekordy padají už čtvrtým dnem po sobě. Nové maximum pro 26. květen má po včerejšku 47 míst. Celkem u nás dlouhodobě měří 171. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. Včera tam teploměr ukázal 32,7 stupně. Podle Facebooku Českého hydrometeorologického ústavu včera nové rekordy zapsali měřicí stanice skoro ve všech krajích. Mimo zůstala jen Praha a Pardubický kraj. Čeští hokejisté na světovém šampionátu Kanadě nakonec podlehli. Odešli s porážkou 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili naši třetí místo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se v Curychu utkají s Finy. Dominik Feri je volný. Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
2: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
1: Proti propuštění Dominika Feriho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy. Další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Rozhodnutí je pravomocné. Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě vyšší zájem Čechů. Hosty k nim má dovést zdražování letů. Turisté se také vracejí ke stanování jako k levné dovolené.
3: Kemp La Roca v Konstantinových Lázních má na červenec a srpen teď z poloviny plno. Sruby, mobilní domy a chaty jsou prakticky obsazené. Od loňska je fenoménem levné stanování. Nezdražovalo se, velký stan pro 3 a více lidí, automobil a volný vstup do bazénu stojí stejně jako karavan 300 korun na noc. Šumavský Anín má hodně plné bungalovy i chaty. Ceny se drží i v kempu Keramika u přehrady Hracholusky. Volnotu mají ještě v druhé polovině srpna. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: S převozem vzácného zvířete musela pomoci specializovaná firma. Do zoologické zahrady ve Francii zamířila kriticky ohrožená žirafa Rothschildova ze zoo v Olomouci. Rok a půl starého samce přepravila nizozemská firma v přívěsu s nízkou podlahou a nastavitelnou výškou stropu. Díky tomu mohlo nejvyšší suchozemské zvíře na světě během cesty pohodlně stát. Odchované žirafy, hlavně samci, se přesouvají do jiné zoo do 2 let věku. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení, vytvářejí nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. Do druhého kola grandslamového Roland Garros postoupili další 2 čeští hráči. Na kurtech uspěli tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. Na turnaji v Paříži naopak končí nasazená 12 Linda Nosková, Nikola Bartůňková a Linda Fruvirtová. Dnešek zůstane většinou slunečný, mraky se od severu prosadí hlavně přechodně, sprchnout nebo zabouřit může především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, jinde jen výjimečně. Většinou naměříme mezi 26 a 31 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

princezen. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta, nerovná se jí žádná z princezen.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

0: nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

Začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.

0: pro Český impuls. Zprávy v pět.
1: Sněmovna jde naproti živnostníkům. Podařilo se jí přehlasovat veto Senátu a odvody živnostníků na sociální pojistné tak nejspíš zpětně klesnou na loňskou úroveň. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému, ale i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. K vládní koalici se při hlasování přidalo i 16 poslanců ODS. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. Předseda sněmovny Tomio Okamura zdůraznil, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné ušetří víc než 8 000 korun ročně. Někdo z Česka se dnes probouzí jako mimořádný šťastlivec. Večer totiž padla výhra v loterii, která je pro Česko rekordní. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Dosavadní rekord byl 11 let starý a nižší skoro o 0,5 miliardy. Mluvčí loterijní společnosti Allwyn pro agenturu ČTK upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá skoro 437 milionů korun. Lebka svaté Zdislavy se vrátí do hrobu. Zachráněný artefakt ale ještě předtím církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí. Lidé ho budou moci vidět při sobotní pouti. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že pak bude lebka pro jistotu pod drobnohledem.
2: Budeme sledovat její další kondici. Je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
1: Muž obviněný z krádeže lebky nesouhlasil s tím, že církev oddělila hlavu svaté Zdislavy od zbytku těla. Její zalití do betonu tak mělo posloužit jako protest proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Relikvii ukradl předminulé úterý. Letos bude východ Moravy bez velké úrody ovoce. Málo bude peckovin i jádrovin. Představy ovocnářů plní snad jen švestky.
3: Důvodu k radosti ovocnáři na Slovácku a na Hané moc nemají. Co na jabloních a na hrušních nezvládly dubnové mrazy, dokonalo sucho suchoucí. Místy chybí ovoce ze 100%. Méně než málo je letos také třešní. Nadějně naopak vypadá úroda švestek, špendlíků i mirabelek. Je to ovšem pouhý začátek. A tak jsou ovocnáři i v tomto směru velmi opatrní. Jan Čada, Radio Impuls, Slovácko.
1: Čeští hokejisté znají soupeře pro čtvrtfinále světového šampionátu ve Švýcarsku. V Curychu se ve čtvrtek postaví tváří v tvář Finsku. Na Čechy připadá odpolední čas duelu v 16:20. Rozpis zápasů zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu. Český tým se s Finskem na mistrovství světa utkal naposledy před 2 lety v Praze. V základní skupině tehdy vyhrál 1-0 po samostatných nájezdech. Na letošním šampionátu ve Švýcarsku získalo Česko 13 bodů. Finové 18. V závěrečném duelu základní skupiny večer naši podlehli favorizované Kanadě 2-3. Výhru jí ale nedali bez boje. Po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka dokonce svěřenci trenéra Radima Rulíka vedli 2-0. Fotbalisté Ostravy se v prvním duelu baráže o první ligu ukázali v nejlepším světle. Doma Táborsko porazili hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy 3 góly po přestávce. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes budou na obloze sluníčko i mraky, hlavně na východě Moravy a Slezska může sprchnout nebo zabouřit. Naměříme kolem 28 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 24, na jihu Moravy naopak až 33. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Odrýma cibulkama tapety parmazán.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

ďábel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: V Česku teploty znovu ukázaly, co umí. Rekordy padají už čtvrtým dnem po sobě. Nové maximum pro 26. květen má po včerejšku 47 míst. Celkem u nás dlouhodobě měří 171. Nejvyšší teplotu meteorologové zaznamenali znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo nejtepleji už v sobotu a v neděli. Včera tam teploměr ukázal 32,7 stupně. Podle Facebooku Českého hydrometeorologického ústavu včera nové rekordy zapsaly měřicí stanice skoro ve všech krajích. Mimo zůstala jen Praha a Pardubický kraj. Čeští hokejisté na světovém šampionátu Kanadě nakonec podlehli. Odešli s porážkou 2-3, i když po gólech Marka Alšera a Dominika Kubalíka vedli 2-0. Ve skupině B ve Friburgu obsadili naši třetí místo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále se v Curychu utkají s Finy. Dominik Feri je volný. Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
2: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
1: Proti propuštění Dominika Feriho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy. Další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Rozhodnutí je pravomocné. Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě vyšší zájem Čechů. Hosty k nim má dovést zdražování letů. Turisté se také vracejí ke stanování jako k levné dovolené.
3: Kemp La Roca v Konstantinových Lázních má na červenec a srpen teď z poloviny plno. Sruby, mobilní domy a chaty jsou prakticky obsazené. Od loňska je fenoménem levné stanování. Nezdražovalo se, velký stan pro 3 a více lidí, automobil a volný vstup do bazénu stojí stejně jako karavan 300 korun na noc. Šumavský Anín má hodně plné bungalovy i chaty. Ceny se drží. Žijí i v kempu Keramika u přehrady Hracholusky. Volno tu mají ještě v druhé polovině srpna. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: S převozem vzácného zvířete musela pomoci specializovaná firma. Do zoologické zahrady ve Francii zamířila kriticky ohrožená žirafa Rothschildova ze zoo v Olomouci. Rok a půl starého samce přepravila nizozemská firma v přívěsu s nízkou podlahou a nastavitelnou výškou stropu. Díky tomu mohlo nejvyšší suchozemské zvíře na světě během cesty pohodlně stát. Odchované žirafy, hlavně samci, se přesouvají do jiné zoo do 2 let věku. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení. Vytváří nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. Do druhého kola grandslamového Roland Garros postoupili další 2 čeští hráči. Na kurtech uspěli tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková. Na turnaji v Paříži naopak končí nasazená 12 Linda Nosková, Nikola Bartůňková a Linda Fruvirtová. Dnešek zůstane většinou slunečný, mraky se od severu prosadí hlavně přechodně, sprchnout nebo zabouřit může především na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech, jinde jen výjimečně. Většinou naměříme mezi 26 a 31 stupni. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme ranní vysílání na rádiu Český impuls, středa 27. květen. Adam Kuřica přeje hezké vstávání a teď už Michal Prokop, skupina Framus 5 a jejich Kolej Yesterday.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli Dalibor Janda, píseň Oheň, voda, vítr.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše první ranní středeční hudební dvojce nabídne písničky s texty Zdeňka Svěráka. Více si řekneme po půl sedmé. Luděk Sobota dnes slaví 83. narozeniny. Vzdá hold své mamince, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou, 16 hodin a 15 minut. Proč Čechům nechutná australská národní pochoutka, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Teď už Dalibor Janda, píseň Oheň, voda, vítr.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Nejčastějším motivem českých písniček je láska a ne jinak je tomu i v tomto konkrétním songu.
3: Na mé předměstí je biograf láska.
2: Jak na vznik téhle písničky vzpomíná její autor Jiří Zmožek a jak třeba Haně Zagorové nosil nové melodie, se dozvíte v hudebním kalendáři ve středu o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé další hity let 60. až 80. Jako první si poslechneme Ivonu Přenosilovou skladbu Boty proti lásce. Hana Zagorová na písničku Biograf láska zabrala, prosím vás, na první dobrou. Víc se dozvíme od skladatele Jiřího Zmoška. Dnes v půl dvanácté čeká nás premiérový díl našeho hudebního kalendáře. Provede nás kolega Zdeněk Sekanina.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno s datem 27. května. Po půl sedmé Olympik, Václav Neckář, ze všeho nejdřív ale Petra Janů, píseň Už nejsem volná, teď už ale rychlý přehled zpráv. Přeji hezké ráno do redakce.
1: Dobré ráno. Sněmovna stvrdila snížení sociálních odvodů živnostníků na loňskou úroveň. V Česku padla rekordní výhra v loterii, když sázející získal téměř 3 miliardy korun. Počet zemí v muniční iniciativě se podle prezidenta Pavla snížil o polovinu na 9. Nedůvěra obyvatel vůči zdravotníkům komplikuje boj s ebolou v Kongu. Naši hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3 ve čtvrtfinále, vyzvou Finy. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, o jediněle se objeví přehánky nebo bouřka a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé na řadě naše první ranní středeční hudební dvojce a ta nám spojila písničky z texty Zdeňka Svěráka. Čeká nás Honza Čenský, skladba Hlupáku najdu tě. A pak nás také nemine Luděk Sobota a jeho švadlenka Madlenka. Jedná se o písničku, kterou Luděk Sobota nahrál s banjo bandem Ivana Mládka. Tak pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 27. květen, blíží se 7. hodina. Za malou chvíli nás čeká Karel Gott, písnička Lásko má. Mě opět zajímá, do jakého rána jste se probudili, zdali pak už jsou u vás takhle po ránu tropické teploty, kolik ukazuje váš teploměr, jak to vypadá s oblohou, svítí.

0: UniCredit Bank. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.

0: Impuls. I takhle hraje Český Impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů,
0: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český Impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Živnostníci jsou blíž snížení sociálního pojištění. Odvody zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň, stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Pro zákon hlasovalo nakonec 118 poslanců, k vládní koalici se přidalo i 16 poslanců ODS. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Do dnešního rána se probudí nový miliardář. Večer padla totiž v Česku rekordní výhra v loterii. Ve hře Eurojackpot získal sázející 2 miliardy 911 milionů korun. Dosavadní rekord z roku 2015 byl téměř o půl miliardy nižší. Podle mluvčí společnosti Olvin si na své přijde i stát. Sázející z výhry odvede 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Slovenské školy mají málo žáků, některá vzdělávací zařízení ani nesplňují zákonem stanovený minimální počet 150 dětí. Podle nejnovějších dat tyto školy dosahují horších výsledků ve vzdělávání.
4: Keďže současný systém je neudržatelný, školy se spojí do větších celků. Z malých obcí se přesunou do větších spádových, takzvaných střediskových obcí, tak aby se zachovala či zvýšila kvalita vzdělávání. Hovorí se o optimalizaci, ale i nastavení nových pravidel financování, které má být efektivnější. Viacero menších škôl sa bude spájať, aby fungovali ako jeden školský klaster so spoločným vedením, hospodárením. Zdieľať si budú aj učiteľov. Jozef Báloko, Slovensko.
3: Naši hokejisté promarnili šanci na vítězství s Kanadou. V posledním zápase skupiny na mistrovství světa vedli po gólech Alšera a Kubalíka 2-0. Zápas ale Kanada otočila a vyhrála 3-2. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se od 16:20 utkají s Finy. No a dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle se objeví přeháňka nebo bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty 25 až 30, na jihu Moravy naměří až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 7:04, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké středeční ráno s datem 27. května. Tohle už je skupina Gentour, píseň Všechno bude fajn, za malou chvíli uslyšíme hlas Janka Ledeckého a v dnešním ranním tématu se pobavíme o lepící pásce. Ano, slyšíte dobře, více za malou chvíli, dobré ráno.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli František Ringo Čech a jeho píseň o Americe. Dobré ráno z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 13 stupňů, dodává, že půlíme týden tak opatrně. Hezké ráno i vám, pane Zbyňku, děkuji za zprávu. A na čísle 734-787-981 se ozvala i paní Helča z Kraslic, která hlásí 15 stupňů, dodává, že v Kraslicích má za sebou tropickou noc a horký den před námi. Tak to máte pravdu, paní Helčo, moc děkuji za zprávu. Ty další sbíráme na náš WhatsApp 734-787-981, to je číslo k nám.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středa 27. květen, nachystaná je samozřejmě i naše impulzovic krabička. Máme v ní Petra Nováka, skupinu George and the Beethovens a skladbu Hvězdičko blízkavá. A teď pozor, skladbu nám okomentuje zpěvák Palo Habera po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. 27. květen a dnes se slaví Mezinárodní den lepící pásky. Ano, lepící páska má svůj mezinárodní den, možná si říkáte, taková jako blbost, jo, na první dobrou. Ale pozor, lepící páska sehrává důležitou roli v našich životech. Ostatně, myslím si, že to uslyšíme i z vašich úst, 604-111-211, to je číslo do ranního tématu. A mě zajímá, kdy vám lepící páska zachránila život a co všechno jste s ní spravili. Máme minutu po 7:45, vaše první reakce, komentáře zhruba už za takové 3-4 minuty teď. Píseň o Americe, František Ringo Čech, česká muzika let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Přeji hezké ráno, středa 27. květen, blíží se 7:30. Představte si, že dnes je Mezinárodní den lepící pásky. Ano, je to tak, drží police na zdi, zaplatuje kufr na letišti, zachraňuje rozpadající se boty těsně před důležitou schůzkou. Ano, lepící páska, důležitá to věc v našich životech a mě v rámci ranního tématu dnes zajímá, kdy vám lepící páska zachránila život a co všechno jste s ní spravili.
1: Já používám lepící pásku k zalepení kontrolek, které svítí na palubní desce autobusu. Přeji hezký den.
0: Hezký den i vám. Tak co vy, na co používáte lepící pásku? Jaká je vaše nejkreativnější oprava páskou? Páska na autě, páska na botách, páska na brýlích, kde u vás doma nebo v garáži momentálně něco drží jen díky ní, nebo jste snad lepící pásku nikdy nepoužili? 604-111-211, to je číslo k nám. My se těšíme na vaše reakce. Středa 27. květen a teď si pouštíme další muziku let 60. až 80.
2: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Hudební kalendář českého impulzu.
6: Nejčastějším motivem českých písniček je láska a ne jinak je tomu i v tomto konkrétním songu.
7: Na mé předměstí je biograf láska.
6: Jak na vznik téhle písničky vzpomíná její autor Jiří Zmožek a jak třeba Haně Zagorové nosil nové melodie, se dozvíte v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu půl osmé posloucháte Rádio Český Impuls, rádio pro radost ze života. Další muzikál 60. až 80. bude za malou chvíli následovat. Dobré ráno z Dratovic, které jsou slunečné a máme 16 stupňů. To nám přeje paní Eva, píše paní Eva na náš WhatsApp 734-787-981. Děkuji za zprávu. Za malou chvíli Trouba, Lucky Bílé, teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Lékař izolovaný na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Do dnešního rána se probouzí výherce rekordní loterie v Česku, který si přijde na téměř 3 miliardy korun. Vzácná žirafa Rothschildova odcestovala z Olomouce do francouzské zoo. Pařížská prokuratura zahájila vyšetřování možných izraelských zásahů do voleb. Fotbalisté Ostravy na úvod baráže porazili 3 góly po pauze Táborsko 3-0. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, můžou se objevit přánky nebo bouřka, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Blíží se 8. hodina, středa 27. květen. Já vás zdravím z našeho rádia. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. nabídnu jenom hity z této doby. Takovéto domácí polepeníčko, to jistě znáte úplně všichni, no a představte si, že i taková lepící páska má svůj mezinárodní den, ten připadá na dnešek a mě zajímá, kdy vám lepící páska zachránila život, co všechno jste s ní spravili, jaká je vaše nejkreativnější oprava páskou. Páska na autě, páska na botách, páska na brýlích, kde u vás doma nebo v garáži momentálně něco drží jen díky ní, a nebo jste snad nikdy lepící pásku nepoužili?
1: Lepící páska je super věc na takový rychlý lepení, používám dost často, ale co teďko, v sobotu jsme postavili bazén, byla tam jedna dírka, včera bazén začal opět týct, tak teďko budu hledat další dírku podvodní páskou lepící, doufám, že ji najdu a už nebudu mít nervy a bazén nepoteče.
2: Já momentálně už asi rok mám opravené dioptrické brýle, protože se mi ulomila jedna nožička, posléze druhá nožička a ejhle, ono to drží. Takže co, gratulujeme k dnešnímu svátku a děkujeme za to, že jsi lepící pásko. Mějte krásný den.
0: Ano, troufnu si tvrdit, že jen málo věcí, které by právě lepící páska nedala dohromady, ale třeba nějaké takové věci máte, pokoušeli jste se je dát dohromady lepící pásku, nepovedlo se to, i to nám můžete říci. 604-111-211, to je číslo k nám. Do 8. do zpráv celou si hrajeme.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialist.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

z nás nevtívčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklidici vína.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Lojzo? Hej! Lojzo!
3: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrazový. Jenže brousek je suchý, mrazový.
1: Taky na moč, joj, zopni, joj, zopni, joj, zopni. Taky na moč, joj, zopni, joj, zopni, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrazový. Řekni čím.
1: Zkus vodu. Zkus vodu. Zopem si vodu.
0: A v čem ji mám přinést? A v čem ji mám přinést? Řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru. Vědro má ve mně díru.
2: I takhle hraje Český impuls.
3: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející ve hře Eurojackpot získá 2 miliardy 911 milionů korun. Šťastlivci přinesla výhru plná sázenka, včetně bonusové výhry. Dosavadní rekord padl v roce 2015. Výherce si přišel bezmála na 2,5 miliardy ve stejné hře. Nyní se nevyhne platbě vysoké daně. Státu odvede 15%. Český státní rozpočet tak získá téměř 437 milionů korun. Muž izolovaný na Bulovce je dál bez příznaků nemoci ebola. Podle mluvčí nemocnice se lékaři ze Spojených států daří dobře. Pacient nepřetržitě pobývá ve speciálním bioboxu. Ten ale není možné klimatizovat, což je v současném horkém počasí nepříjemnost. Inkubační doba eboly je až 21 dní. Od posledního kontaktu s nakaženým tak dlouho potrvá i izolační režim na Bulovce. Lékař přišel do kontaktu s nemocným v Kongu. Převezený byl do Ugandy a následně do Česka. V Kongu zůstává situace velmi vážná. Evidovaných je nyní 220 úmrtí, u kterých existuje podezření na ebolu. Agresivní zlon ze zlínské zoo půjde pryč. Poté, co zabil samici, zůstává oddělený od stáda. Ředitel zahrady Roman Horský doufá, že se mu povede najít nový domov.
2: Jack bude oddělený po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat osud toho Jacka s TAGem, což je taková komise asi 25 lidí odborníků na slony, a budeme samozřejmě hledat umístění pro Jacka. U nás pravděpodobně uplatnění další mít nebude.

0: O Jacka si Zoo původně slibovala přirozené rozmnožování, je totiž geneticky cenný, stejně jako zlínské samice. Proto odborníci doporučili jeho přesun do tamní zoo, přestože se podobný incident se zabitím slonice stal i v maďarské zahradě. Jacka původně považovali za přátelského a socializovaného slona, který už má i několik potomků. Naše hokejisty čeká na mistrovství světa stěhování. Národní tým po porážce v posledním skupinovém zápase od Kanady obsadil třetí místo a na čtvrtfinále se z Friburku přesouvá do Curychu. Tam se utká s Finskem. Trenér Radim Rulík o síle Finů zatím nepřemýšlel.
1: Jsme se soustředili jenom na sebe. Teďka zaklepneme desky. Základní skupina je za námi a čeká nás super, takže se na ně budeme chystat a uděláme maximum pro to, aby jsme odvedli co nejlepší výkon.
0: Čtvrtfinálový zápas našich hokejistů s Finskem je v plánu zítra od 16:20. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřka a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8:00 svátek dnes slaví pánové se jménem Valdemar. Přejeme vše nejlepší. Adam Kořica je s vámi. Přeji hezké středeční ráno s datem 27. května. A teď už Josef Laufer. Píseň S Bohem lásko, já jedu dál. Je to mimochodem hymna všech kamionáků. Pojďme na ní.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

za zády, je můj svět, který někdo zmapoval.

naši písničku už stokrát přečetl.

české písničky 60. až 80. let.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Z našeho WhatsAppu nás zdraví pan Jiří, který hlásí z Jičínska 19 stupňů, slunečno, pozdravy posíláme naspátek. Já i nadále sbírám vaše zprávy na náš WhatsApp 734-787-981, anebo můžete napsat i klasickou SMSku, platí stejné číslo. Za malou chvíli Dalibor Janda, píseň Hráli jsme Kličkovanou.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Naše další hudební dvojce nabídne zpěváky, kteří se narodili roku 1943. Prozradím, že to budou dva pánové, více po půl deváté. Dnešní večer na rádiu Český Impuls bude opět patřit hudebním žánrům, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Kdy jste byli naposled v kině, zjišťujeme v rámci našeho facebookového tématu o písničce Biograf Láska. Dnes budeme mluvit v hudebním kalendáři, jak tato skladba vznikala, a se zeptáme skladatele Jiřího Zmoška. Otázky bude pokládat kolega Zdeněk Sekanina, a to o 11:30. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. My máme za minutu 8:45 a teď už Dalibor Janda. Píseň Hráli jsme Kličkovanou, středa 27. květen, přeji hezké ráno.

0: 27. květen do půl deváté, za malou chvíli naše další písničky, ale 60. až 80. Pojďme se ale zase bavit o lepící pásce, která má dnes svůj den, protože dnes je, prosím vás, Mezinárodní den lepící pásky. Ano, ten připadá na středu s datem 27. května a já zjišťuji, kdy vám lepící páska zachránila život a co všechno jste s ní spravili.
1: Lepící páska je super věc na takový rychlý lepení, používám dost často, ale co teďko, v sobotu jsme postavili bazén, byla tam jedna dírka, včera bazén začal opět týct, tak teďko budu hledat další dírku podvodní páskou lepící, doufám, že ji najdu a už nebudu mít nervy a bazén nepoteče.
0: Ano, budeme držet palce. Lepící páska drží police na zdi, zaplatuje kufr na letišti, zachraňuje rozpadající se boty těsně před důležitou schůzkou. I k tomu všemu může sloužit. Co vy, co jste zachránili právě díky lepící pásce? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Hudební kalendář Českého impulzu.
6: Nejčastějším motivem českých písniček je láska a ne jinak je tomu i v tomto konkrétním songu.
7: Na mé předměstí je biograf láska.
6: Jak na vznik téhle písničky vzpomíná její autor Jiří Zmožek a jak třeba Haně Zagorové nosil nové melodie, se dozvíte v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně a napijte se. Pak on bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hezké ráno nám přeje paní Dáša Smítiše pod Řípem, která hlásí slunce a 21 stupňů. Mějte i vy hezkou středu a děkuji za zprávu, paní Dášo. Za malou chvíli, jinak to nejde, písnička Hany Zagorové, Petra Kotvalda, Standy Hloška. Ještě předtím ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, ahoj, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Sněmovna stvrdila snížení sociálních odvodů živnostníků na loňskou úroveň. V Česku padla rekordní výhra v loterii, když sázející získal téměř 3 miliardy korun. Podle ministra Zuny bude Miroslav Hlaváč jmenovan do funkce náčelníka generálního štábu ke 30. červnu. Nedůvěra obyvatel vůči zdravotníkům komplikuje boj s ebolou v Kongu. Naši hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3, ve čtvrtfinále vyzvou Finy. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, objevit se může přehánka nebo bouřka, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 stupňů nad nulou. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2 minuty, 9:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 27. květen. Přeji hezké ráno. Na řadě je naše další hudební dvojice a v ní nám zaspívá ročník 1943. Nabídnu Václava Neckáře a skladbu Můj brácha má prýma bráchu. Mimochodem této písně dnes 55 let od jejího vzniku. A pak nás také nemine Jiří Zmožek. Skladba Už mi lásko není 20 let. Máme za minutu 9:15, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet

0: 27. květen, blíží se nám 9. hodina. Dnes je Mezinárodní den pásky a ten jsme zohlednili v rámci ranního tématu. Mě zajímalo, kdy vám lepící páska zachránila život, co všechno jste s ní spravili, jaká je vaše nejkreativnější oprava páskou, páska na autě, páska na botách, páska na brýlích, kde u vás doma nebo v garáži momentálně něco drží jen díky ní, a nebo jste snad lepící pásku nikdy nepoužili?
1: Takže já momentálně už asi rok mám opravené dioptrické brýle, protože se mi ulomila jedna nožička, posléze druhá nožička a ejhle, ono to drží. Takže co, gratulujeme k dnešnímu svátku a děkujeme za to, že jsi lepící pásko. Mějte krásný den.
2: Já používám lepící pásku k zalepení kontrolek, které svítí na palubní desce autobusu. Přeji hezký den.
0: Děkujeme za vaše ohlasy. Dodeváte naše další muzikály 60. až 80.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Česko trápí nebývalé sucho. Kvůli nedostatku srážek vysychají studny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu výrazně zaklesávají hladiny vodních toků. Stav sucha hlásí více než 80 profilů. Zemědělci varují před pomalejším růstem plodin. Rostliny jsou také bez dostatečné závlahy náchylnější k poškození škůdci. Suchem je v Česku postižených už 3/4 lesů, 40% až extrémně. Nejméně příznivá situace má být ve středních Čechách. Ke konci týdne bude voda v půdě chybět prakticky na celém území Česka. Počasí totiž změnu nepřinese. Významnější srážky meteorologové nečekají a na drtivé části území podle nich nespadne nic. Teploty vzduchu mají být vysoké a stoupat i nad 30 stupňů. Česko má nového boháče. Ve hře Eurojackpot vyhrál sázející téměř 3 miliardy korun. Jde o rekordní tuzemskou výhru v loterii. Výherce se o pořádní balík zatím nepřihlásil. Společnost Olvin zjišťuje, ve kterém kraji byla sázenka podaná. Bližší informace oznámí později. Z rekordní Eurojackpotové trefy má zřejmě radost i ministryně financí Alena Schillerová. Novopečený miliardář totiž musí výhru zdanit. Do státní kasy tak připutuje nečekaných více než 400 milionů korun. Vědci opět vyzývají veřejnost ke spolupráci. O víkendu 12. až 14. června se mohou lidé zapojit.

0: pojít do mapování nepůvodních druhů rostlin a živočichů v české krajině. Pátý ročník celonárodní akce Biosmršť pomůže získat cenné údaje o stavu přírody. Vědci připomínají, že invazivní druhy představují hrozbu pro ty původní i celé ekosystémy. Řada z nich dokáže způsobit značné ekonomické škody, v některých případech jsou rizikem pro lidské zdraví. Jejich včasný záchyt je proto stěžejní. Baráž o první fotbalovou ligu dnes pokračuje v Brně. Domácí Artis vyzve Slovácko, mírným favoritem jsou hosté.
1: Slovácko se může těšit na podporu věrných fanoušků. Prostředí v Králově Poli bude bouřlivé a tak trochu domácí. Do Brna to není daleko. Artis není favorit, ale není outsider. Tým trenéra Nádvorníka má spoustu ex-prvoligistů. Navrátil Brajte, Pospíšil, Vukadinovič, golmajster Adediran. Od 18.00 určitě více než zajímavé barážové představení.
0: To byl Honza Čada a já ještě dodám, že ve včerejším prvním duelu fotbalové baráže zvítězil Baník Ostrava nad Táborskem 3-0. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, objevit se můžou přehánky nebo dokonce i bouřka, a to zejména na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Nejvyšší teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 25 až tropickými 30 stupni Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne s datem 27. května. A teď už Marcela Holanová, píseň Žárlím.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na našem Facebooku zjišťujeme, kdy jste byli naposledy v kině. Tak paní Barbora Alfred Klausová píče Gladiátor, rok 2020, kino Kopidlno. Tak to už je nějaký ten pátek, kdy se paní Barbora vydala do kina. Pan Stanislav Sigmund byl ještě později, respektive dříve v kině 1993. Od té doby, co se z kina stal debatní klub Popcornu s Coca-Colou, do kina nechodím. Tak to píše pan Stanislav Sigmund. Pan Franček Plachý, každý třetí měsíc zasedání zastupitelstva, to píše pan Franta. Paní Vladimír Brada píše včera, to bylo přesně 40 let, četník se žení. Tak je fajn, že si takhle na kterou pamatujete, určitě byste mohli vyrazit i třeba v dnešních dobách, nemusíte úplně do těch jako velkých multiplexů, ale je spousta malých, řekl bych až malých domácích kin, který nabízí právě domáckou atmosféru. Kdy jste naposled byli v kině? O písnice Biograf Láska dnes budeme mluvit v hudebním kalendáři, jak tato skladba vznikala. Se ptáme skladatele Jiřího Zmoška o 11:30 na rádiu Český Impuls. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina a vy nám napište, kdy jste naposledy byli v kině. Koukám, že pan Honza Uvíra byl před 14 dny. Máme 4 minuty po 9:45. Za malou chvíli Standa Procházka, píseň Celá škola už to ví.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Hudební kalendář Českého Impulsu.
5: Nejčastějším motivem českých písniček je láska a ne jinak je tomu i v tomto konkrétním songu.
6: Na mé předměstí je biograf láska.
5: Jak na vznik téhle písničky vzpomíná její autor Jiří Zmožek a jak třeba Haně Zagorové nosil nové melodie, se dozvíte v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
4: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po půl desáté, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 27. května. Dále Kotě, Pavla Horňáka, skupina Kroky, Františka Janečka, také Ivan Přenosilová, Dalibor Janda. Pojďme ale po pořadě, teď už to Kotě, minuta po půl desáté.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme středeční dopoledne s datem 27. května do 10. za malou chvíli z české muziky let 60. až 80. Maria Rotrová, písnička Déšť. V ranním tématu jsme řešili to, že dnes je Mezinárodní den lepící pásky. Ta drží police na zdi, záplatuje kufr na letišti, zachraňuje rozprající se boty těsně před důležitou schůzkou. No zkrátka, lepící páska je určitě potřebná a hraje důležitou roli v některých životech. A mě zajímalo, kdy vám lepící páska zachránila život, co všechno jste s ní spravili, jaká je vaše nejkreativnější oprava páskou, páska na autě, páska na botách, páska na brýlích, kde u vás doma nebo v garáži momentálně něco drží jen díky ní, nebo jste snad lepící pásku nikdy nepoužili?
1: Lepící páska je super věc na takový rychlý lepení, používám dost často, ale co teďko, v sobotu jsme postavili bazén, byla tam jedna dírka, včera bazén začal opět týct, tak teďko budu hledat další dírku podvodní páskou lepící, doufám, že ji najdu a už nebudu mít nervy a bazén nepoteče.
2: Já momentálně už asi rok mám opravené dioptrické brýle. Protože se mi ulomila jedna nožička, posléze druhá nožička a ejhle, ono to drží. Takže co, gratulujeme k dnešnímu svátku a děkujeme za to, že jsi lepící pásko. Mějte krásný den.
3: Já používám lepící pásku k zalepení kontrolek, které svítí na palubní desce autobusu. Přeji hezký den.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. A začínáme aktualitou z dopravy. Hromadná nehoda komplikuje provoz na dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Podle prvních informací policie se tam střetlo 5 aut. Na místě jsou záchranáři. Poslední volný sjezd je u Hustopečí na 25. kilometru. Podvodníci stále vylepšují finty s falešnými policisty. Aktuálně zneužívají skutečná jména policistů z Jablonce nad Nisou. Jen za pondělí pracovníci jabloneckého územního odboru přijali více než 20 telefonátů od lidí žijících mimo Liberecký kraj, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Lidé si ověřovali, zda jim kriminalisté skutečně volají. Byli například z Moravy, Jihočeského a Plzeňského kraje. Šmejdi se snažili dotyčné přesvědčit, že peníze na jejich účtech jsou v ohrožení a mají je převést. Policie připomíná, že takovým způsobem nikdy nejedná. Hlaváč bude novým náčelníkem generálního štábu od července, jmenovat by ho tak navrhla vláda. Hlaváč bude novým náčelníkem generálního štábu od července, jmenovat ho tak navrhla vláda. Podle ministra obrany Zuny díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce odstávajícího šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Sněmovní výbor Hlaváče před okamžikem jednomyslně podpořil. Do funkce ho jmenuje prezident Pavel. I psi bez výcviku můžou zachraňovat životy, potvrzuje to příběh křížence vlčáka a rottweilera Rona, který svým štěkáním dokázal zavolat pomoc své majitelce. Ta loni v zimě omdlela před domem. Příběh vyzdvihla anketa Statečné psí srdce, ve které organizátoři ocenili i další čtyřnohé pomocníky. Pokračuje kolega Tomáš Kabát.
2: Třeba policejní pes Lídr se svou psovodkou vypátral psychicky narušeného muže, který se pokusil o sebevraždu. Například vzpomíná psovodka Kristýna Šustrová.
3: Jsme našli za potem ležícího v takovém

0: Jakoutí pán vlastně nereagoval, potom vlastně jsem zjistila, že už je téměř bezvědomý, silně podchlazený a hlavně má bodnou ránu a nůž v břiše.
1: V anketě mají místo i asistenční psy. V kategorii pomáhající srdce získala ocenění i Finka zlatého retrievera Tara. Naučila se totiž své majitelce Kateřině Špokové předpovědět epileptický záchvat.
2: Je to o drobných změnách v chování, které já si vůbec neuvědomuju. Ona zvládne pár minut, 5-10 dopředu vlastně poznat, jestli ten záchvat přichází. Dokáže mě třeba schodit na zem. Já si jsem schopná ještě třeba nouzově zavolat nebo vzít si léky.
1: Anketa dále ocenila i vyhledávacího psa im memoriam nebo hasičského psa, který odchází ze služby. Letos to byl už 16. ročník.
3: Tomáš Kabát, díky za reportáž a jdeme ještě na počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřka. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené středeční dopoledne s datem 27. května a teď už z české muziky let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička A G Show.

0: Rádio Český impuls.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 27. květen, přeji hezké dopoledne do 10:30, za malou chvíli triky a pověry, píseň o ženy ženy. V pořadu Máme Česko rádi bude naším cílem pohádkový zámek Bartošovice. Proč pohádkový, uslyšíme o 10:30.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku, pum.
5: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hudební kalendář Českého impulsu.
7: Nejčastějším motivem českých písniček je láska a ne jinak je tomu i v tomto konkrétním songu.
8: Na mém předměstí je
7: Jak na vznik téhle písničky vzpomíná její autor Jiří Zmožek a jak třeba Haně Zagorové nosil nové melodie, se dozvíte v hudebním kalendáři ve středu o 10:30.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, naše středeční dopolední hudební dvojce nabídne rok 1989, více prozradím po půl jedenácté. Teď už nás Alehana Kracíková zve do obce Bartošovice, nedaleko Studénky, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Přímo před námi se zjeví místní pohádkový zámek. Když se pořádně zasníme, uvidíme v okně té nejvyšší věže princeznu, kterou princ žádá o ruku. Po chodbách se v noci stále prochází bílá paní a průvodcem, aspoň pro dnešek, bude můj pomocník Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Mirku, dobrý den, představte nám prosím nejprve zámek.
3: Dobrý den. Původně tu v 15. století stála nějaká tvrz. Až časem, po několika úpravách a rekonstrukcích, z toho vznikl takový krásný zámeček. Všude zeleno, zámek je obklopen parky. Jen ten tak ohnivák tu nějak chybí. A hned naproti stojí takový malý farní kostelík. Bílá omítka, vysoká okna, věžička nahoře.
2: Mirko, teda řeknu vám, dokázala bych si představit, že bych se tady nosila v těch princeznovských šatech.
3: Tak to si, Hanko, klidně můžete zkusit. Dokonce se tu můžete ubytovat. Od roku 2000 tu sídlí také informační centrum Poodří.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 27. květen do 11. naše dopolední hudební dvojce. Po zprávách celou už se těší na své vysílání kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica, ještě předtím, ale než se úplně rozloučím, uvedu naši hudební dvojci a ta nám spojila písničky z roku 1989. Čeká nás Michal Penk, skladba Odpuste nám, a pak nás také nemine Marcela Holanová, píseň Sláva jsou bály. Z mojí strany je to pro dnešní den všem. Loučím se s vámi. Za sebe vám přeji poklidné středeční dopoledne. I nadále si ho užijte s naším rádiem. Rozhodně neprohloupíte. A já si to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Hudební dvojice
12: a neb jako vejce vejci.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Dobré dopoledne. Suchožené obce k razantním krokům. Některé začaly omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se už obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se bude sucho dále zhoršovat. Zítra se sice lehce ochladí, ale přeháněk dorazí málo. S prohlubujícím se suchem bude dál růst nebezpečí vzniku požárů. To je v těchto dnech vysoké nejen kvůli horku, ale i větru. Platí to zejména pro Čechy a jižní část Moravy. Živnostníci jsou blíž ke snížení sociálního pojištění. Odvody zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadků příjmu důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Mezi Čechy klesá zájem o posilující dávku vakcín. Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti 9 nemocem, například záškrtu, tetanu, spalničkám či černému kašli. Vakcíny proti dalším nemocem jsou dobrovolné. Na přeočkování ale ne všichni dorazí. Ochrana tak nemusí být dostatečná. Ministerstvo doporučuje termíny přeočkování hlídat s využitím aplikace e-Z-karta. Turnov se obává dopravního kolapsu. Ten by ve městě podle starosty Tomáše Hokeho mohl přijít po dokončení úseku dálnice D35 u Úlibic na Jičínsku. Jeho stavbu mezi Hořicemi a Úlibicemi zahájilo ředitelství silnic a dálnic na konci dubna. Má být od března 2029 alternativou k přetížené D1. Starosta Turnova ale upozorňuje, že v té době nebude hotová silnice, která má odvést dopravu z Turnova ven.
4: Já mám samozřejmě hrůzu, protože celý komunikační systém města Turnova vázán na silnici 1/35 a ve chvíli, kdy začnou kamiony na Kamenci a skončí v Ohrazenicích, tak to město je vlastně neprůjezdný. Už je to zřejmé, že se to stane, a kdyby k nám došly tyhle ty kolony, tak co my s tím jako budeme dělat?
3: Problémem dálnice D35 se zabývali i liberečtí krajští zastupitelé. Svým usnesením znovu podpořili severní trasu z Ohrazenic u Turnova do Úlibic přes Český ráj. Stavět se má v letech 2029 až 2030. Příprava ale nabrala zpoždění. A dnes bude jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy se můžou teploty přehoupnout i přes tropickou třicítku. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Středa 27. května po 11. hodině. Teď skupina Turbo a Chtěl jsem mít. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné dopoledne.

0: Klasické písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Za chvíli v 11:30 bude připraveno nové vydání hudebního kalendáře. Tentokrát o písničce Biograf Láska. Jak na tuhle písničku reagovala Hana Zagorová, když ji slyšela poprvé, tak to nám prozradí skladatel Jiří Zmožek. V 11:30 na rádiu, které právě ladíte.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Jasňačka.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Středeční program Českého impulzu přináší nové vydání hudebního kalendáře. Bylo dřív vejce nebo slepice a byl dřív text nebo melodie. V případě biografu Láska to odhalí skladatel Jiří Zmožek. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Zmožku, písničky Biograf Láska, kterou jste natáčeli za Hanou Zagorovou v roce 1982, vidím opět jméno textaře Vladimíra Čorta. To jste si s ním asi jako autor hudby poměrně rozuměl, ne? Když jste takhle často spolupracovali.
3: V té době jsem dělal hodně s Vladimírem Čortem a takový mezník mezi tím, že jsem dělal s Láďou a ten Biograf Láska velmi zdařilý, krásný, tam se taky vyznamenal Vítěhádl, oni pořádali, aby udělal aranžmán. To dělal. Já jsem většinou psal ty melodie jenom a nechával jsem to textovat těm textařům. Já jsem nepsal na texty, takže já jsem v podstatě vždycky přinesl hotovou melodii a vybral jsem toho textaře, aby on to jako dotvořil. No a to bylo u Biografu Láska, to bylo ale naopak tak, že to dělal Čort.
2: Takže vy jste šel třeba k Haně Zagorové, nabídl jí tu melodii a ona se třeba hned do té písničky zamilovala, vzala ji?
3: Já jsem chodil k Hance s těma písničkama, ale protože jsem měl vždycky tu melodii, že jo. Ona to okamžitě cítila, my jsme měli to stejné cítění spolu tady v tom, když se mi to přinesl. Já jsem viděl, že to je pro ní.
2: A teď jejich společný počin bude pro vás, všechny posluchače Rádia Český impuls. Legendární Biograf Láska s hudbou Jiřího Zmožka a textem Vladimíra Čorta z roku 1982. Usaďte se, začněte.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je středeční program Českého Impulzu, za chvíli pravé poledne, přineseme zprávy. No a právě teď Helena Vondráčková uvede svoji písničku v Impulzovic krabičce. A bude to písnička Přejdi Jordán.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialist.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: S potěšením vám tentokrát představím jednu svoji starou písničku. Je z roku 68, jmenuje se Přejdi Jordán a v době normalizace byla zakázána. Prý tahle moje píseň nabádala k emigraci. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Ale pravda je, že byla napsána do vánočního dílu seriálu Písně pro Rudolfa III. A ten její význam určil až život sám. Zpívala jsem jí potom různě po světě a často při ní dokonce došlo i na slzy. Mám jí velmi ráda.
8: Tak ti

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, družstevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Hezký den. Květen je teplotně zatím jen lehce nad normálem. Jak připomíná web Meteocentrum, v polovině května byly teploty podprůměrné. To se denní maxima pohybovala jen kolem 15 a rána kolem 5 stupňů. Současná horka přinesla výrazná tlaková výše, která způsobuje příliv teplého vzduchu ze západní Afriky. Mnohem víc se horka projevují v západní Evropě. Ve Francii nebo Británii například teploty přesahují i 35 stupňů. Schůzka k přesunu agend s Babišem skončila debaklem. Dnešní jednání s premiérem opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací předčasně. Debatu popsali jako smutnou, šaškárnu i absurdní divadlo. Jednání se účastnila i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a čtveřice ministrů. O přesunu agend bez debaty s odborníky rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barty. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že témata se týkají více ministerstev dohromady a je proto potřeba nadrezortní řízení. Žádali proto vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější. Díky čerstvému miliardáři zbohatne i stát. Sázející z Česka včera večer ve hře Eurocheckpot získal rekordní téměř 3 miliardy korun. Státu na daních odvede na 440 milionů. Na vyzvednutí peněz má výherce 365 dní. Až se o výhru přihlásí, sázková společnost mu nabízí psychologickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství. K zisku hlavní výhry musel šťastlivec trefit 7 čísel. Baráž o první fotbalovou ligu dnes pokračuje v Brně. Domácí Artis vyzve Slovácko.
3: Slovácko se může těšit na podporu věrných fanoušků. Prostředí v Králově Poli bude bouřlivé a tak trochu domácí. Do Brna to není daleko. Artis není favorit, ale není outsider. Tým trenéra Nádvorníka má spoustu ex-prvoligistů. Navrátil Brajte, Pospíšil, Vukadinovič, golmajster Adediran. Od 18.00 určitě více než zajímavé barážové představení. Jančada, Radio Impuls.
2: Tropické teploty s dnešním dnem končí. Zítra se dočkáme teplot do 25 stupňů, od pátku do neděle do 28, o víkendu už ale s doprovodem větší oblačnosti a přeháněk. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Poledne úspěšně za námi, teď bude zpívat Víťa Vávra. Já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Špinerová dospívala na českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let, za chvíli jako důkaz Michal David, Zabitý čas. Máme tady středu 27. května, svátek dnes slaví Valdemar. No a co večer dává televize, to nám řekne Saša Hemala přesně v půl jedné na českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit.

0: Poledne na Českém impulzu, za chvíli Karel Zich, kudy, tudy. Večer si sednout k televizi, vzít do ruky dálkové ovládání a přepínat tam a zase zpátky, to je jedna možnost, anebo si nechat poradit, kam jít na jistotu. Právě teď jsou tady naše televizní tipy a Saša Hemala.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Cílem operace Anthropoid, jak většina z vás dozajista ví, bylo zlikvidovat jednoho z nejmocnějších nacistických pohlavárů Reinharda Heydricha. Proto na území protektorátu seskočili v prosinci roku 1941 parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík. Zpracování, které vám tyto dramatické události připomene dnes večer, natočili britští filmaři pod názvem Anthropoid a tento historický snímek začíná ve 20 hodin na Prima Max. Jedním z nejstarších šlechtických rodů jsou Valdštejnové a nejznámějším jejím zástupcem je dozajista Albert z Valdštejna, který významně promluvil do dění 30leté války. Na své mince nechal razit heslo navzdory závisti, aby zdůraznil, že je nezlomný. Ale osud určil jinak. Vše podstatné vám ve 20 hodin prozradí průvodce modrou krví František Kinský. Večer vám pak může zpříjemnit česká komedie Instalatér z Tuchoměřic. V jeho středu je svérázný vesničan Luboš Cafourek alias Jakub Kohák, který dokáže snad vše opravit, ale se svým životem si rady moc neví. Ač je mu už přes 40, jeho domácnost řídí jeho matka. Více v 21.35 na ČT1 v Instalatéru z Tuchoměřic. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Radka tu má prázdnej dům. Kur, kur.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Medunkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Polední program Rádia Český impuls, za pár minut 13. hodina zprávy a právě teď před námi jedna ze složitějších hudebních dvojic. Tady u těch písniček nebude na první dobrou jasné, co tyhle písničky spojuje. Honza Čenský bude zpívat Hlupáku nejdotě a Luděk Sobota Švadlenku Madlenku. No a obě tyhle písničky mají text Zdeňka Svěráka. Hrajeme!
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Policie v Praze hledá 14-letého Viliama Kováče. Chlapec včera odpoledne odešel z domova v Malešicích. Večer poslal rodině zprávy s tím, že domů už nepřijde a že chce být pryč z tohoto světa. Od té doby je jeho telefon nedostupný. Chlapec měří 176 cm, je hubený a má černé vlasy. Oblečený byl v tmavých kraťasech, černém dresu se zeleným pruhem a měl modré boty značky Nike. Informace o hledaném policii je přijímá na lince 158. Vláda si důchodce hýčká. Smějí ukončit spoření na penzi bez sankcí. Schválila to sněmovna. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Počítá s tím novela zákona o doplňkovém penzijním spoření od vládní koalice. Nyní normu posoudí Senát. Cesta na Šumavu bude od pátku komplikovanější. V Dlouhé Vsi za Sušicí začíná stavba nového mostu. Nahradí tři stávající přes řeku Otavu, které jsou ve velmi špatném stavu. Řidiči tak od konce týdne budou muset přes řeku jezdit jedním jízdním pruhem na střídačku.
2: Mosty za obcí ve směru na Radešov jsou na krajské silnici druhé třídy. Nový most za 137 milionů korun úplně nahradí současné trojmostí, a to včetně navazujících silnic v nové trase. Umístěn bude nedaleko proti proudu řeky a zajistí rovný průjezd na pokračující silnici do šumavského Rejštejna. Cílem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Předpokládaná doba výstavby je 20 měsíců. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Dlouhá Ves.
1: Pět českých tenistů dnes zabojuje o postup do třetího kola Roland Garros. Na Antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. I zítra bude slunečno na severu a na Moravě přechodně oblačno. Naměříme teploty kolem 23, pod zamračeným nebem bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve 13 hodin, milá redakce, děkujeme. Teď už Jitka Zelenková mít svůj kout a já jsem od ní pospíšil.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím.

šedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek v dartech, písek obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán,

0: Marcela Holanová zpívala na Českém impulzu, Lucie Bílá bude zpívat na Českém impulzu. Bude to Tichý déšť už za chvíli, hrajeme české písničky celý den. Proč Čechům nechutná australská národní pochoutka? No musí to mít nějaký důvod. A právě o tom nám řekne náš cestovatel Jirka Kolobaba přesně v 14:30 na Českém impulzu.
1: Zásilka z Datártu dorazila do vídeňního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce vídeňních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: odpoledne na Českém Impulzu. Kdo čeká na další písničku? Za chvíli Marie Rotrová, Jizva na dlani, hned po půl druhé. No a kdo s námi chce cestovat, ten se s námi vydá na druhou stranu země koule, do Austrálie. A zmíníme se o jídle.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Co tady, Jirko, Australané jedí? Je nějaká typická pochoutka, specialita?
3: Těch fenoménů, o kterých bychom mohli hovořit ve vztahu k Austrálii, je pochopitelně nesmírně mnoho. Já jenom drobně připomenu, že třeba maso je tady velmi levné, velmi populární je grilování, takzvané barbecue, nebo oni ještě říkají zkráceně Barbie. Můžeme zde ochutnat velké množství exotických jídel, mnoho druhů mas, třeba se tu jí emu, buvol, velbloud nebo také krokodýl. Ale já chci připomenout jedno jídlo, které je nesmírně typické a v podstatě dá se říct, že se dá jíst jenom v tomto místě a ještě také na Novém Zélandu.
2: No a co je to za pokrm?
3: To je velká zvláštnost. Jmenuje se to jídlo Vegemite nebo taky Marmite. Angličané označují toto jídlo za podřadný druh. Je to takový výtažek z kvasnic a Australané ho nesmírně milují. Jakkoliv je to taková tmavá, silná, tak řekněme kvasnicová pomazánka. Ona připomíná takové zhutnělé polévkové koření třeba. Natírá se na chleba nebo na tousty a jí ho i mladí, i starší. Je to opravdu národní pochoutka. Já jsem ho několikrát zkusil ochutnat. A musím říct, že jenom velice těžce jsem ho do sebe dostával, že člověk si na toto jídlo musí zvyknout, protože skutečně to není úplně optimální. My takovou žádnou chuť v naší kuchyni téměř 100% nemáme a neznáme.
2: Čili nemůžeš přiblížit k něčemu, nelze.
3: Opravdu nemůžu, ono to i na pohled nevypadá dobře. Vzpomínám si, že jednou jsem do toho zanořil lžičku a nabral jsem plnou lžičku a dal jsem si ji do úst, protože jsem si myslel, že to je eurokrém, že to je čokoládový krém. Tak takhle to možná trošku vypadá, i když je to daleko temnější.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpolední program Českého Impulzu, české písničky celý den, před námi hudební dvojice. Václav Neckář bude zpívat písničku, které je dnes rovných 55. Přesně před 55 lety Václav Neckář nahrál písničku Můj brácha má prima bráchu. A hned potom Jiří Zmožek, Už mi lásko není 20 let. No a co tyhle písničky spojuje? Zpívá ročník 43. Oba pánové se narodili ve stejném roce.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hudební dvojice
8: a NEP ve dvou s

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: by se ve Svitavách daly využít třeba na opravu silnic a chodníků nebo na modernizace škol a sportovišť. Květen je teplotně zatím jen lehce nad normálem. Jak připomíná web Meteocentrum, v polovině května byly teploty podprůměrné. To se denní maxima pohybovala jen kolem 15 a rána kolem 5 stupňů. Současná horka přinesla výrazná tlaková výše, která způsobuje příliv teplého vzduchu ze západní Afriky. Díky čerstvému miliardáři zbohatne i stát. Sázející z Česka včera večer ve hře Eurocheckpot získal rekordní téměř 3 miliardy korun. Státu na daních odvede na 440 milionů. Na vyzvednutí peněz má výherce 365 dní. Až se o výhru přihlásí, sázková společnost mu nabízí psychologickou pomoc, finanční konzultace a právní poradenství. K zisku hlavní výhry musel šťastlivec trefit 7 čísel. Baráž o první fotbalovou ligu dnes pokračuje v Brně. Domácí Artis vyzve Slovácko.
1: Slovácko se může těšit na podporu věrných fanoušků. Prostředí v Králově Poli bude bouřlivé a tak trochu domácí. Do Brna to není daleko. Artis není favorit, ale není outsider. Tým trenéra Nádvorníka má spoustu ex-prvoligistů. Navrátil Brajte, Pospíšil, Vukadinovič, golmajster Adediran. Od 18.00 určitě více než zajímavé barážové představení. Jan Čada, Radio Impuls.
0: Tropické teploty s dnešním dnem končí. Zítra se dočkáme teplot do 25 stupňů, od pátku do neděle do 28, o víkendu už ale s doprovodem větší oblačnosti a přeháněk. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 14. hodině vám dobré odpoledne přeje Ludvík Pospíšil, zpívá Vítě Vávra.

0: Dvě růže krepový jsme složili se skupinou Katapult, za chvíli Nešlapnela mi Hana Zagorová. Na Českém Impulzu hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. A za chvíli naším cílem bude pohádkový zámek Bartošovice. Proč pohádkový, tak to zjistíme v rubrice Máme Česko rádi na Českém Impulzu.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Dobré odpoledne z českého Impulzu, slíbit můžu Karla Zicha, písničku Hodinky nejdou. Hned po půl třetí, hned po rubrice Máme Česko rádi. Hana Kracíková nás zve do obce Bartošovice, nedaleko Studénky.
1: Máme Česko rádi.
2: Přímo před námi se zjeví místní pohádkový zámek. Když se pořádně zasníme, uvidíme v okně té nejvyšší věže princeznu, kterou princ žádá o ruku. Po chodbách se v noci stále prochází bílá paní a průvodcem, aspoň pro dnešek, bude můj pomocník Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Mirku, dobrý den, představte nám prosím nejprve zámek.
3: Dobrý den. Původně tu v 15. století stála nějaká tvrz. Až časem, po několika úpravách a rekonstrukcí, z toho vznikl takový krásný zámeček. Všude zeleno, zámek je obklopen parky. Jen ten tak ohnivák tu nějak chybí. A hned naproti stojí takový malý farní kostelík. Bílá omítka, vysoká okna, věžička nahoře.
2: Mirko, teda řeknu vám, dokázala bych si představit, že bych se tady nosila v těch princeznovských šatech.
3: Tak to si, Hanko, klidně můžete zkusit. Dokonce se tu můžete ubytovat. Od roku 2000 tu sídlí také informační centrum Paodří.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hana Ulrichová dospívala na českém Impulzu. Za chvíli písnička, kterou neslýcháme zas až tak často, Rebels a Šípková růženka. Tuhle písničku pro nás vybral Petr Janda, no a my jsme přidali dárkovou Impulzovic krabičku.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland.
5: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: První strana Šípkové růženky od Rebels to byla jedna krásnější písnička než druhá. Titulní píseň s výrazným hlasem Jiřího Korna je z nich možná nejhezčí. Přelom 60. a 70. let to bylo Kornovo období, kdy jsem ho opravdu obdivoval. Měl jsem pocit, že v tom bude pokračovat. Mnoho to nevyšlo. Tak děláte čtyřtet, ale ten se mi taky moc líbí. Ale Šípková růženka, ta byla jenom jedna.

0: Výherce na daních do státního rozpočtu odvede téměř 437 milionů korun. USA Američany s ebolou odmítá. Vláda prezidenta Trumpa bude své občany, kteří přišli do kontaktu s nemocí, posílat do Keni, místo toho, aby je evakuovala do Spojených států. Napsal to deník New York Times. Vláda USA už tento měsíc letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu. Ta přijala i jeho ženu a 4 děti. Další americký lékař, který přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizovaný v Praze. Schůzka k přesunu agend s Babišem skončila debaklem. Dnešní jednání s premiérem opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací předčasně. Debatu popsali jako smutnou, šaškárnu i absurdní divadlo. Jednání se účastnila i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a 4 ministrů. O přesunu agend bez debaty s odborníky rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barty. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že témata se týkají více ministerstev dohromady. Hokejový národní tým mladí formu na Finy stěhováním. Rozhodla o tom na švýcarském mistrovství světa včerejší porážka s Kanadou, ale i neúspěchy s Norskem a Slovinskem v základní skupině. Fribourg opouští i náš kolega ze serveru iDnes.cz Vojtěch Tůma.
1: Čeští hokejisté nakonec skončili ve skupině na 3. místě. Přesouvají se do Curychu, čeká je asi hodinu a půl dlouhá cesta autobusem a už zítra od 16:20 čtvrtfinále proti Finsku. Nálada v týmu už je poznání lepší než po pondělní porážce s Norskem. Trenér Rulík si po Kanadě pochvaloval, že už zase viděl na ledě nasazení a bojovnost. Zatím se ještě neví, jak je na tom zdravotně brankářská jednička Josef Kořenář a jestli bude proti Finům chytat on nebo Dominik Pavlát. Pro Rádio Impuls Vojtěch Tůma, iDnes.cz Fribourg.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, naměříme většinou teploty do 25, na severu a severovýchodě bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 15. hodině nastavíme satelit s Petrem Kotvaldem. Já jsem

0: Na českém Impulzu právě dospíval Jiří Volek, za chvíli Michal David, Každý mi tě lásko závidí. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Kdo má rád country, folk a trmské písničky, ještě tam vzadu vidím dvě ruce, počítáme si. Po 19. hodině nabízíme právě takovouhle muziku, náš hudební speciál, každý den na českém Impulzu. Country, folk a trmské písničky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Středeční program Českého impulzu máme 27. května. Mezi oslavenci najdeme herce Luďka Sobotu. Slaví 83. narozeniny. No a Luděk vzdá hold své mamince. Bude to po 4. hodině tady na Českém impulzu. Vysíláme Scénky a vtipy s Alexandrem Hemalou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Odpoledne na Českém impulzu bude po čtvrté hodině pokračovat se Sašou Hembalou. Saša přináší scénky a vtipy. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek středy. Uslyšíme se zítra. No a ještě nás čeká průlet rokem 1989 v naší hudební dvojici. Nejdřív bude zpívat Michal Penk Odpusťte nám, no a potom je připravena Marcela Holanová s písničkou Sláva jsou bály. Naschledanou.
1: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Hudební dvojice
8: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Na základě rozhodnutí státu zítra maximální ceny pohonných hmot opět o desítky haléřů klesnou. Litr benzinu v Česku oproti dnešku zlevní o 40 haléřů na zhruba 44 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za necelých 41 korun za litr, což je

0: Kia horký den, dnes to je a bylo zajímavé, subtropy na Zlínsku či Uhersko-Hradišťsku, tropy pak ve Strážnici i na samém jihu Moravy. Zajímavost z úst našeho kolegy Ivana Kytky, Londýňan hlásí stejné vedřiny v jeho Big městě, ale také Sklentnice na Břeclavsku, kde dlí momentálně na krátké dovolené. Je to stupňově 30 na 30. Jinak jižní Morava ve slunci a parnu, chlazení nutné, postřikové vozy v centrech měst vítány, lidé už zkoušejí i vody přírodních jezer. Jan Čara, Radio Impuls, jižní Morava.
1: Češi na své hokejisty nesázejí. Letošní mistrovství světa by podle bookmakerů i sázejících mohlo pro český národní tým skončit už zítra ve čtvrtfinále. V zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak většina sázejících. Nejpravděpodobnějším vítězem mistrovství pak zůstává náš včerejší soupeř Kanada. Zítra bude slunečno s teplotami do 25 stupňů, v místech s oblačností naměří kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ano, je to tak, přátelé, už jsme v polovině pracovního týdne, takže dá se říci, už to půjde k té sobotě a neděli z kopce. Já jsem v pondělí, pokud si dobře vzpomínám, vzpomněl jedno krásné sportovní výročí, a sice 30 let od světového rekordu v hodu oštěpem, za kterým stál Jan Železný. No a teď ještě jednou se ke sportu vrátím a trošičku to znásobím. Totiž před 25 lety překonal skvělý desetibojář Roman Šebrle, dnes tedy můj kolega moderátor, bájnou desetibojařskou hranici 9000 bodů. Kdo trošičku sledujete tuto náročnou disciplínu, tak víte, že to byl výkon skutečně na hranici snů. Tak Romane, přejeme vše nejlepší a tobě a samozřejmě i vám posluchačům zahraje skupina Turbo svůj legendární hit s názvem Hráč.

0: tu další zajímavé výročí, totiž 83 let se dnes dožívá Luděk Sobota. Luděk Sobota, který je stálým hostem našeho zábavného pořadu Smějeme se, se kterým, pevně věřím, se i vy, posluchači, rádi setkáváte. Dnes, protože má to výročí, nás provede svým životem a hold složí hlavně své mamince, která podle jeho slov může za to, že se už 83 let pohybuje po tomto světě. Tak milý Luďku, všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti a entuziasmu do dalšího života.
1: Já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na své věci, jo, že pořád mám co dělat. A najednou do toho přijde narození nějakého člověka. A on to byl já. To mě teda vyrazilo dech. Ale již z počátku byl jsem velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to ostl? Veřejné ve zahradě, lidí na se to valné jak ku poradě. No tak Neruda teda u toho přímo nebyl tehdy, jo. U toho byla tehdy pouze moje matka, protože ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo která dneska. Ty mladý, to už není ono. Ale vypadal jsem úplně jinak. Například pro srovnání, jo. Ku příkladu, kančí mládě. To hned po narození chodí. Já nic. Já jsem jenom tak ležel, jak lazák, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Jestli už taky mezi náma něco bylo, víc. Asi kvůli baráku něco. Ale na oce taky. Já byl nervózní. Taky jsem nevěděl, jak to všecko bude dál, jo. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se uklidnil, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No přátelé, co se týče tohoto období, tak to já nemůžu z tohoto místa, To mi dalo hodně. Zabrat tedy. Ale hodně jsem si odnes třeba. Houbu taky. Křídy. Hodně. Ale i jiný třeba. Například ještě dneska, jo? O půl noci, když byste mě vzbudili, ne, abyste mě chodili budit, ale o půl noci ještě dneska, jo, kdyby, tak, jak když bičem mrzka. Počkejte, nechte to. Jo, ještě dneska, o půl noc, no, tam je spadný. Ještě dneska, o půl noci, jak když takhle, o půl noci ještě dneska, když by se mě zmrskali bičem. To už bych vůbec nic, ne, Ne, nechte mě bejt. Jo, o půlnoci. Ještě dneska, jo. Ještě dneska. Když bych se zmrskal. No hodně. Ale i jiný. Jo, třeba, pak jsem se ještě taky učil. Francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak, nejsem cvok. No ale zase třeba matematika. To je vlastně jenom 10 čísel. Pořád se to tak přehazují. Sice arabských, to je pravda. To mě zpočátku činilo potíže. Ale když si na to zvyknete, víte, hlavně důležitý u tohohle z toho všeho je, víte co, jo? Že se dělá hlavou. Protože to se nedělá nic. No, o tom mě šlo celý život. Tady vidíte výsledek. Ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo i krku, ta se snad někde válí. Ta je líná, ale chytrá. A když vás tak sleduju, vy asi taky spíš tou hlavou, že? Sice některý takhle rukou je línej. No podívejte se, vážení přátel, takhle by to nešlo, že? Společnost do vás investovala.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Něco málo o lásce nám za maličkou chvíli zaspívá Iveta Bartošová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Našimi dalšími hosty jsou přátelé Vladimír Dvořák a Jiřina Bohdalová, kteří se tentokrát pochlubí svými střevy. Tedy nemyslím těmi lidskými, ale básnickými střevy. Prý ty se hodí pro vymýšlení reklam. Tak jsem zvědav, jak se třeba od Hynka Máchy dostanou až k pracím prostředkům.
1: Co tak?
2: Posloucháte mě?
1: No jistě.
2: Stejně vám řeknu, nic tak člověka neozdraví a neposílí jako hudba.
1: Ano. No? Nebo sír.
2: Jo. Řekl jste sír?
1: Sír, ano.
2: No tak prosím.
1: No to je v každý mlíkárně. Zdraví sílu najdeš v síru.
2: A jo, to jo, ale nemyslíte, že tenhle ten slogan poněkud odflinkli? Vůbec se to nerýmuje. Já bych to opravila. Dobrou míru najdeš v síru.
1: V ementálu občas díru.
2: No.
1: Já bych to neopravoval, já bych na to šel z gruntu jinak. Víte, když reklama, tak pořádná. Co byste řekla tomuhle? Když tě život tejrá, dej si kousek sejra. To je...
2: To je...
1: No, to je dobrý, ne?
2: Ne. To je krapet vulgární.
1: No to je možný.
2: Znaveného zotaví 10 deka otavy.
1: Honem si dám.
2: No?
1: Honem si dám a jdám, než zas něco zlajdám.
2: No? Kdo je lenoch, kdo je louda, ať se živí sírem gouda.
1: Pracovně se vypnem, posilnění lipnem.
2: Což takhle dá si čedar.
1: Hop a je tu biokis.
2: Marečku. Podejte mi pár syrečků.
1: No. Já vám řeknu, ne, že bych nás přeceňoval, ale já mám dojem, že máme talent.
2: No tak není divu, že? Co Čech?
1: To praotec.
2: Ale... To básník.
1: To básník,
2: no,
1: ano.
2: No, kdo náhodou fakt není básník, tak alespoň skládá texty k písním, že jo, třeba jako vy.
1: No tak já se nechci chlubit, ale já jsem skoro básník. Víte, já i v hlubokém soukromí co chvíli něco zrýmuju z veršu. Já jsem si dal třeba i na dveře k vizice, jsem si dal cedulku, zazvoňte třikrát dlouze, nebydlím já tu pouze.
2: No jo, ale to já taky veršu, já jsem tuhle nechala manželovi vzkaz. Šla jsem lídě popřát k svátku, v troubě máš pár karbanátku. No.
3: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc fakci, meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Policie v Praze hledá 14-letého Viliama Kováče. Chlapec včera odpoledne odešel z domova v Malešicích. Večer poslal rodině zprávy s tím, že domů už nepřijde a že chce být pryč z tohoto světa. Od té doby je jeho telefon nedostupný. Chlapec měří 176 cm, je hubený a má černé vlasy. Oblečený byl v tmavých kraťasech, černém dresu se zeleným pruhem a měl modré boty značky Nike. Informace o hledaném policie je přijímá na lince 158. Cesta na Šumavu bude od pátku komplikovanější. V Dlouhé Vsi za Sušicí začíná stavba nového mostu. Nahradí tři stávající přes řeku Otavu, které jsou ve velmi špatném stavu. Řidiči tak od konce týdne budou muset přes řeku jezdit jedním jízdním pruhem na střídačku. USA Američany s ebolou odmítá. Vláda prezidenta Trumpa bude své občany, kteří přišli do kontaktu s nemocí, posílat do Keni, místo toho, aby je evakuovala do Spojených států. Napsal to deník New York Times. Vláda USA už tento měsíc letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou.

0: Zítra se dočkáme teplot do 25 stupňů, od pátku do neděle do 28, o víkendu už ale s doprovodem větší oblačnosti a přeháněk. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Na úvod druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se zazní téměř milostné, ale přitom tak trošičku žalostné Kde jsi v podání Dalibora Jandy. A Nechte zvony znít, tak to už je jeden z hitů Marty Kubušové. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
3: Kde

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Náš další host Miroslav Donutil tentokrát zavzpomíná na natáčení filmu Balada pro banditu. Tam se též objevil Franta Kocourek, sice ne v hlavní roli, ale ve vyprávění pana Miroslava to bude on, věčný objekt Franta Kocourek.
1: Franta Kocourek vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče. A ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabyle do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
2: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne.
1: A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prý si jde pro klíče.
2: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se.
1: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
2: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
1: Prej černovlasej nebo co?
2: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde.
1: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda, já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se proto probáváš a staví, co já už mám dělat, já tady jsem úplně namidlenej, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, teď mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Máme si co říct. Ano, to je krásná píseň, kterou nám zaspívá za maličkou chvíli Jitka Zelenková. A pak Déšť je pláč, tak to je jeden z hitů legendárních Golden Kids. Ale ještě předtím si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Cílem operace Anthropoid, jak většina z vás dozajista ví, bylo zlikvidovat jednoho z nejmocnějších nacistických pohlavárů Reinharda Heydricha. Proto na území protektorátu se skočili v prosinci roku 1941 parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík. Zpracování, které vám tyto dramatické události připomene dnes večer, natočili britští filmaři pod názvem Anthropoid a tento historický snímek začíná ve 20 hodin na Prima Max. Jedním z nejstarších šlechtických rodů jsou Valdštejnové a nejznámějším jejím zástupcem je dozajista Albert z Valdštejna, který významně promluvil do dění 30leté války. Na své mince nechal razit heslo Navzdory závisti, aby zdůraznil, že je nezlomný. Ale osud určil jinak. Vše podstatné vám ve 20 hodin prozradí průvodce modrou krví František Kinský. Večer vám pak může zpříjemnit česká komedie Instalatér z Tuchoměřic. V jeho středu je svérázný vesničan Luboš Cafourek alias Jakub Kohák, který dokáže snad vše opravit, ale se svým životem si rady moc neví. Ač je mu už přes 40, jeho domácnost řídí jeho matka. Více v 21.35 na ČT1 v Instalatéru z Tuchoměřic. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přátelé, někdo vám řekne, že co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek. Jiný zase bude tvrdit, že práce nemá nožičky, tak kam spěchat. Někde mezi tím se pohybuje paní Libuše Roubichová, která má na jedné straně ruce plné práce s péčí o bydlení, ale zase na druhé straně si tu práci dovede nějakým způsobem šetřit. Možná, že při jejím vyprávění najdete i inspiraci pro sebe.
1: Dobrý večer. Já jsem nějaká lubuna a přišla jsem hlavně ženským říct, jaká je to strašná starost mít velký baják. Víte třeba, co to je za otravu věšet záclony? No naštěstí jsem si sehnala nějakýho pana Mrázka, který to dělá za mě. A představte si, že mi ty záclony věší zadarmo. Hrozně mu to jde od ruky a vůbec nic za to nechce. Já jsem se ho ptala, kde se to tak naučil. A on, že záclony teda nikdy nevěšel, ale že dělal něco podobného. Že prej před zrušením trestu smrti věšel lidi. Od té doby, co mi to řekl, se mu snažím radši nějaký prachy vnutit, aby si pak náhodou nikdy za odměnu nechtěl pověsit mě. Takový úchyl je všeho schopnej. No ne. S domem jsou prostě jen starosti, jo. Naštěstí mám pomocníka, uklíží se mnou můj fifíček, krásný hůňatej bílej kocourek. Když luxuju, tak se mnou luxuje. Když utírám prach, tak se mnou utírá prach. Když vydírám podlahu, tak s ním vytřu podlahu. No to se mu líbí nejvíc, akorát trošku kňučí přiždímání. Dřinu na baráku mi hodně ulehčuje to, že si při práci zpívám. No, superstar asi žádná nejsem, jo. Protože když se dám do zpěvu, tak starej vždycky jde k oknu, aby byl vidět z ulice, aby si prej lidi nemysleli, že mě mlátí. A taky hrozná makačka je chytat v baráku myši. Ze začátku jsem se snažila myši normálně chytat, jo. Ale oni myši hrozně rychle zdrhají. No zdrhají rychle jak zátopek. A ještě kvůli vykličku, jo. Ale pak jsem sehnala takový ty pastičky, co tu myš jenom chytě, jo, nezabil. No a když nějakou chytnu a venku mrzne, tak si nemyslete, že ji jen tak vyhodím venku, jo, aby zmrzla chudinka. No když mají teda všichni sousedi zavřený v okna, tak prostě tu myš vezmu a jedu s ní autem tak dlouho na jich, dokud tam není teple. Třeba až do Jugoslávie. Jednou jsem jednu myš vezla ještě víc na jich, až někam do Albánie, jo. Zastavila jsem u nějakého pole s kukuřicí, s myškou jsem se pěkně rozloučila. Dala jsem jí ještě pusinku na čumáček, pak jsem jí opatrně vypustila z auta, udělala jsem na ní z okénka ještě pápa, rozjela jsem se a přijela jsem jí zadním kolem. Taková dlouhá cesta na nic, to je k steku, no ne. A víte, co je v baráku největší dřina? Mu zatápět v kotli. A víte, co je nejhorší? Když musíte v noci vstát a rozespalý přikládat. Můj starý jednou v noci vstál, šel nahej rozespalý do kotelny, zakopnul spad na kotel a spal si břicho. Doktor mu dal to popálený břicho ošetřit, namazal ho nějakou mastí a předepsal mu Viagru. trošku starý se ho ptal, jestli mu ta Viagra pomůže. A ten doktor mu řekl, že sice moc ne, ale že se mu aspoň v noci na tu spáleninu nepřilepí deka. Tak to jsem vám chtěla říct, jaký jsou starosti s barákem. Loučí se s váma, Libuna.
2: Věcku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Léto. Slunce. Plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný podvečer. Současné sucho vede obce k neoblíbeným řešením. Některé začaly omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o půjčení cisterny na vodu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se sucho ještě zhorší. Zítra se sice lehce ochladí, přehánek ale dorazí málo. Se suchem roste nebezpečí vzniku požárů. To je v těchto dnech vysoké i kvůli větru. Platí to hlavně pro Čechy a jižní část Moravy. Vinaři si počasí víceméně chválí. Letošní révě na jihu Moravy přeje, i když vinařům dělá vrásky na čele sucho. Mohlo by ohrozit mladé vinohrady. Jak zjistila agentura ČTK, vinaři tak aktuálně spíš než s počasím bojují s klesající spotřebou. Podle svazu vinařů se od covidu pokles pohybuje okolo 35%. Letošní léto má jedno velké téma – skokové zdražení benzínu. Ani to ale Čechy od plánování dovolených neodrazuje. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček radí, na čem Češi můžou při cestě do Chorvatska autem ušetřit.
2: To zdražení je v rámci několika set korun na tu osobu, na tu rodinu v tom automobile. To vychází třeba kolem tisícovky, takže když potom si odpustíme jednu nějakou pizza večeři v Chorvatsku, tak se v tomhletom pohledu moc nezmění a můžeme si užít tu dovolenou stejně jako v minulém roce.
1: A když jsme u cen paliv, tak ty pro zítra na základě rozhodnutí státu o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 40 haléřů na zhruba 44 korun. Naftu pak benzínky budou smět prodávat nejvíc za necelých 41 korun za litr, což je o 60 haléřů levněji než dnes. České hokejisty zítra v Curychu čeká klíčový zápas. Na úvod play-off mistrovství světa ve čtvrtfinálové bitvě nastoupí proti Finsku. To bude v roli velkého favorita. Pokud je naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Life aréně v 16:20. Na programu jsou zítra i zbývající tři semifinále. V Curychu se večer utkají domácí vicemistři světa s obhájci bronzu Švédy. Ve Friburgu dojde na zámořské derby Kanady s USA. A večer se utkají ještě Norsko a Lotyšsko.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 20. 5. Český impuls.

snad vyvolá jen vztek. Fejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než 100 pozměňovacích návrhů. Vkládají je do sněmovního systému a v dnešním druhém čtení by se k nim měli přihlásit. Do rozpravy se jich přihlásili už 30. Exministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Středočeští policisté hledají uprchlého vězně. 29-letý Jakub Havlíček dnes odešel z pracoviště poblíž věznice Jiřice. Odsouzený je za majetkovou trestnou činnost. Podle policejní mluvčí není nebezpečný. Hledaný měří asi 178 cm, je hubený, má modré oči, hnědé vlasy a na sobě měl na pracovišti červené montérky a bílé tričko. Výrazným znamením je u něj tetování na levé ruce, kde má vyobrazenou hlavu tygra. Jakékoliv informace o hledaném volejte na policejní linku 158. Cesta k legálnímu životu cizinců ve Spojených státech se komplikuje. Nové nařízení Washingtonu posílá žadatele o víza nebo zelené karty zpět do domovských zemí. Rozděluje tak i rodiny dospělých dětí, které mají americké občanství.
2: Administrativa prezidenta Trumpa mění imigrační pravidla. Nová nařízení postihnou tisíce lidí. Patří mezi ně dočasní zaměstnanci firem, uprchlíci, rodiče dospělých dětí, které už mají americké občanství. Pokud překročili limity svého víza, budou se muset vrátit okamžitě domů a řešit legalizaci pobytu na amerických ambasádách svých rodných zemí. Případy rodinných příslušníků amerických občanů se přitom běžně řešily na imigračních úřadech přímo v USA.
1: Fotbalová Slávia se plácla přes kapsu. Pražský klub posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v rámci České ligy. Oba kluby o transferu informují na svých webech. Média spekulují, že Hanáci mohou za 27-letého hráče získat přes 97 milionů korun. Dalších 24 milionů by jim přinesly bonusy. Zítra bude na obloze převládat sluníčko, na severu a východě se přechodně objeví kupovitá oblačnost. Naměříme do 25 stupňů, na severu

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počty si, kdo kde a kolik.

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Český impuls.
3: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. První bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám,

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposled.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se dnes u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu a v obchodech, které licenci nemají. Májové vedro si dnes na jihu a východě Moravy užili všichni. Podle našeho zpravodaje Jana Čady byly i dnes na pořadu dne tropické třicítky.
2: Dnes to je a bylo zajímavé. Subtropy na Zlínsku či Uhersko-Hradišťsku, tropy pak ve Strážnici i na samém jihu Moravy. Zajímavost z úst našeho kolegy Ivana Kytky, Londýňan hlásí stejné vedřiny v jeho Big městě, ale také Sklentnice na Břeclavsku, kde dlí momentálně na krátké dovolené. Je to stupňově 30 na 30. Jinak jižní Morava ve slunci a parnu, chlazení nutné, postřikové vozy v centrech měst vítány, lidé už zkoušejí i vody přírodních jezer.
1: Dobrý konec má pražské pátrání po 14-letém chlapci. Policisté ho hledali v obavě o jeho život. Rodině poslal totiž přes telefon zprávy, že chce pryč ze světa. Hoch byl pohřešovaný od včerejška. Dnes ho policisté našli v nákupním centru a předali ho zdravotníkům. Světová tenisová dvojka Jelena Rybakinová na Roland Garros končí. Vítězka letošního Australian Open se loučí s Grand Slamem už ve druhém kole. Tenistku reprezentující Kazachstán dnes na pařížské Antuce vyřadila Ukrajinka Julia Starodubcevová. 55. hráčka žebříčku z Ukrajiny dosáhla na nejcennější výhru kariéry. Proti tenistkám z top desítky totiž prohrála všech 6 dosavadních zápasů. Zítra bude na obloze hlavně sluníčko, mrak jeho přechodně doplní nejvíc na severu a východě. Naměříme do 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
1: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Čerstvý miliardář už svou výhru má na účtu. Rekordní eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si tak nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádio Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
2: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online, to znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
1: Na rekordní téměř 3miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Dotace Agrofertu proudí dál. Ministerstvo zemědělství má za to, že se na ně nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Deníku N to dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán. Podle českých médií Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem. Poslední neobsazené místo ve vedení poslanecké sněmovny zůstává volné. Poslanci v dnešním prvním kole tajné volby nezvolili nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní dolní komory. Urbanová je v současné volbě jedinou kandidátkou. Druhé volební kolo proběhne v dalších dnech. Ke zvolení bylo nutných 85 poslaneckých hlasů. Urbanová jich obdržela 70. Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan. Spojené státy Američany s ebolou odmítají. Vláda prezidenta Donalda Trumpa bude své občany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států. Napsal to deník The New York Times. Vláda Spojených států už tento měsíc letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala také jeho ženu a 4 děti. Další americký lékař, který přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizovaný v Praze. Hokejový Fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který co by Fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
3: Když jsem se vzal, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo. Tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojnička, jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil, jo.
1: Směrem k zítřejšímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Zítra čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě území čekáme jen kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Výtržnosti na fotbalovém derby znovu otevřely debatu o využívání kamer na stadionech. Česko aktuálně nemá zákon, který by technologii se systémem na rozpoznávání obličejů umožnil používat. Právě to bylo tématem dnešního vydání pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz.
2: Místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička vysvětluje, že není kamera jako kamera. Debaty se vedou hlavně o používání těch, které skenují biometrické údaje.
3: Typicky právě to jsou i ty markanty v rámci vlastně obličeje, které má každý jedinečné. Jejich zpracování podléhá výrazně vyšší ochraně.
2: Vysvětlil Mička v pořadu Rozstřel na iDNESu. Incident na stadionu v pražském Edenu podle něho Česko posunul blíž nové legislativě.
3: Je potřeba zákon na národní úrovni, který to zpracování nějaký způsobem postaví.
2: Úřad pro ochranu osobních údajů má ve věci především dozorovou funkci. Podle místopředsedy Mičky ale tlačí na to, aby zásah do osobních údajů byl co nejméně invazivní.
3: Ale zároveň tedy splnil i to, co si od toho slibují ti jednotliví aktéři. A pak najít za nás ten nejmenší společný jmenovatel, jak toho dosáhnout za co nejmenšího zásahu do těch práv.
2: Víc o možném biometrickém kontrolování fanoušků nabízí pořad Rozstřel na webu iDnes.cz. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Současné sucho vede obce k neoblíbeným řešením. Některé začaly omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Lidem za porušení zákazu hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o půjčení cisterny na vodu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se sucho ještě zhorší. Zítra se sice lehce ochladí, přeháněk ale dorazí málo. Se suchem roste nebezpečí vzniku požárů. To je v těch to dnech vysoké i kvůli větru, platí hlavně pro Čechy a jižní část Moravy. Policie na Mělnicku stíhá dvojici výtržníků. Dva 34letí muži během půl roku v 9 případech kamenem nebo vzduchovou puškou poškodili světla u návěstidel na železničních přejezdech. Kriminalisté dvojici obvinili z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a poškození cizí věci. V případě odsouzení jim hrozí až 6 let vězení. Jedničkou českých dovolených je stále Chorvatsko. Cestovní kanceláře dokonce hlásí o 45% vyšší zájem oproti minulému roku. Turisté se vracejí na osvědčená pobřežní místa, čím dál častěji ale navštěvují i chorvatské vnitrozemí. Podle zástupkyně jedné z cestovek Lenky Laus, Češi před cestou na jih k moři řeší především praktické věci.
4: Hlavně svoje děti, to jak se jim podaří s ním dojet do toho Chorvatska nebo do té dovolenkové destinace, jak daleko to bude, co to dítě tam třeba bude dělat. Pak teda by se vešli do nějakého rozpočtu.
1: Většina českých turistů volí cestu do Chorvatska vlastním autem, dávají přednost apartmánům před hotely a zájem roste i o jednodenní pobyty. Ceny zájezdů zůstávají stejné jako loni. Socha Lionela Messiho bude muset pryč. Poctu argentinské fotbalové hvězdy budou muset odstranit v Kalkatě. 21 metrů vysoké dílo odhalené loni v prosinci je podle inženýrského posudku nestabilní a nebezpečné. Jak uvedla agentura DPA, socha se kýve ve větru a v současnosti nad rušnou silnicí přidržují lana. Zítra má být jasno až polojasno, na severu a východě čekáme během dne přechodně kupovitou oblačnost. Maximální teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Na základě rozhodnutí státu zítra maximální ceny pohonných hmot opět o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 40 haléřů na zhruba 44 korun. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za necelých 41 korun za litr. To je o 60 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Česko dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Česko má nového loterijního rekordmana. Neznámý online sázkař si za 400 u Olvinu koupil plný tiket a Eurojackpot mu vynesl necelé 3 miliardy korun.
2: Tolik peněz může přinést nejen euforii, ale i spoustu problémů. Už sázková kancelář proto automaticky nabízí pomoc, kterou popisuje mluvčí společnosti Olvin Česko Dita Stejskalová.
3: Psychologické poradenství, právní poradenství a finanční poradenství.
2: 2 miliardy a 911 milionů korun je sice absolutní rekord, jak ale upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, jeden z předchozích tuzemských výherců zbohatl skoro o dvojnásobek, a to nejen kvůli nově zavedené srážkové dani 15%.
4: Pokud bychom brali v potaz ještě zhruba 60% inflaci, která od roku 2015 nastala, tak dokonce ten výherce tehdy z toho roku 2015 v čistém a reálně měl výhru zhruba 1,4 miliardy korun. Vyšší.
2: Pro zajímavost, žebříček stovky nejbohatších Čechů od Forbesu uzavírají jména s majetkem přesahujícím 4 miliardy. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Podkrušnohorský klášterec nad Ohří uvažuje o nové obchodní zóně. Vzniknout by mohla v Miřeticích. Zatímco místní obchody chtějí, město si klade podmínky.
5: Dávno je pryč, kdy se pod Krušnými horami otvíralo jedno nákupní centrum za druhým. Z řady měst kvůli tomu zmizely živnosti a drobní podnikatelé. Klášterec nicméně vyslyšel přání místních a novou obchodní zónu zvažuje. Vzniknout by měla na příjezdu od Chomutova u bývalé továrny na Kuličková ložiska. Má přitom podmínku. Investor musí proměnit také okolí, hlavně zanedbané ulice. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Tragédie se odehrála v indickém safari parku. Jeden ze slonů napadl druhého během koupání v řece. Napadený slon ztratil rovnováhu a spadl. Nešťastnou náhodou se mezi obě zvířata dostala 33-letá žena, která byla na místě s manželem a malou dcerou. Ocitla se pod předními nohami zvířete, které se bránilo útoku, a ženě svými pohyby způsobilo smrtelné zranění hlavy a hrudi. Druhý den zemřel podle serveru Novinky.cz i napadený slon. Místní úřady podle médií v reakci na neštěstí okamžitě zakázali návštěvníkům areálu se ke slonům přibližovat, pořizovat si s nimi selfie, krmit je nebo se jich jakkoliv dotýkat. Experti už léta varují, že i trénovaní sloni jsou pořád divoká zvířata a jejich chování se během několika vteřin může stát nepředvídatelným. Mezinárodní fotbalová federace FIFA je pod drobnohledem. Nejvyšší státní zástupkyně amerických států New York a New Jersey zahájily vyšetřování kolem postupu federace při prodeji vstupenek na letošní mistrovství světa. Vyšetřování se má zaměřit na obvinění některých fanoušků, že nedostali lístky v takové kategorii, za jakou zaplatili, nebo na tvrzení, že byli špatně informovaní o umístění sedadel. Prověří také cenovou politiku FIFA. Nejvyšší státní zástupkyně k tomu podotkly, že ceny za lístky na letošní mistrovství světa dalece přesáhly ceny vstupenek na předchozích šampionátech. Letošní šampionát je prvním, na který FIFA zavedla takzvané dynamické určování cen, kdy se ceny vstupenek mění podle poptávky. Vstupenka nejvyšší kategorie na finále v současnosti stojí v přepočtu skoro 230 tisíc korun. Zítra bude na obloze převládat sluníčko, na severu a východě se přechodně objeví kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou kolem 23 stupňů, na severu a severovýchodě území naměříme kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký večer přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno.

fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to ne...

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá,

pásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyně.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidím poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

0: s kuřicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
2: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online, to znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
1: Na rekordní téměř 3miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
3: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařštějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradu, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Rádio Impuls, Pálava.
1: Třetí kolo dvouhry Roland Garros ozdobí další tři čeští hráči. Na pařížském Grand Slamu postoupili tenisté Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. V deblu bude pokračovat do druhého kola Kateřina Siňaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Na cestě do třetího kola dvouhry neuspěli naopak Tomáš Macháč a Sára Bejlek. Ve čtyřhře končí úvodním kolem Linda Nosková po boku Terezy Valentové. Dnes bude na obloze hlavně sluníčko, mrak jeho přechodně doplní nejvíce na severu a východě. Naměříme do 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Aleta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Česku se bortí dosavadní teplotní rekordy. Včera padaly už pátým dnem v řadě. Celkem u nás dlouhodobě měří 171 stanic. Včera zaznamenalo rekord 31 z nich. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně. Dnes se má o něco ochladit. Odpoledne naměříme do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě spadnou maxima jen k 20. Oteplení pak má znovu vrátit až víkend. Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se včera na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu i v obchodech, které licenci nemají. Šumavská hojsova stráž prokoukne, bude mít novou náves a lavičky s ohništěm. Změnami v centru tak napodobí horské středisko Železná Ruda, pod které spadá.
1: Po rozsáhlé revitalizaci centra Železné Rudy se hezčího veřejného prostoru dočká i další část města. Rekonstrukce návsi v hojsově stráži za více než 1 000 000 korun už odstartovala. Přinese lavičky, komunitní ohniště, chodníky a novou cestu k hasičské zbrojnici a faře. Vylepšené centrum obce bude sloužit k setkávání a všem sousedským a kulturním akcím, jako je například rozsvěcení vánočního stromu nebo stavění majky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Hojsova stráž.
0: Největšími pracanty Evropské unie jsou Řekové. Zatímco průměrná týdenní pracovní doba je v 27 necelých 36 hodin, v Řecku přesáhla 39,5 hodiny. V České republice jsme podle statistického úřadu Eurostat v loni pracovali průměrně 37,5 hodin týdně. Po Řecku pracovali nejvíc v Evropské unii Bulharsko a Polsko. Naopak nejkratší pracovní týden vykázali Nizozemsko, Dánsko a Německo. Všechny tři zmíněné státy byly pod hranicí 34 hodin. Týdně. Fotbalisté Slovácka ukázali, proč jsou favority baráže. V úvodním utkání baráže o první ligu dokázali otočit nepříznivý vývoj a nakonec v Brně nad Artisem zvítězili jednoznačně 4-1. Slovácko se tak výrazně přiblížilo k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13 hodin, a to doma na svém stadionu v Uherském Hradišti. Hokejový Fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který co by Fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, a to znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
2: Když jsem se vzal, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo, tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojníčka, jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil, jo.
0: Směrem k dnešnímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Dnes čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
2: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online, to znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
1: Na rekordní téměř 3 miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
3: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařtějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradu, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Radio Impuls, Pálava.
1: Fotbalová konferenční liga